vlakom spíval. To tu, že na dolině v hustom lisi na dubí. To tu. Ej, bo to byly veselé molody časy. Tak, že by ťa huš kopla.